0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Folklór nám pristane. Rádio Regina.
1: Zahrajte mi túto.

0: 3 minúty po pol 8 po portugalčine zaznie z Rádia Regina Východ Šariština, ako inak s Miroslavou Gavurovou.
1: Šarišský oblaček.
2: Podzekovanie našim predkom i všetkým vám, co našu reč utrimujece pri živoce.
3: Slúchaj, Martuš, tota susedová Marinka isto s Miškovým Andrejom še budú brac.
4: Ta ja tak čula, ale však to stačí i kúknuť na ňu, jak na neho patrí, a hnedka znaš, že tota ho tak rada vidzi, že by mu i slunko prichylila.
3: No ta však i ja sebe všimla, ta za to šece pýtam. I keď mám pravdu povedzec, to nie až taký valušný chlopec. No ale ta však každému slunečko jednak švici, nie tak?
4: Ta vera tak, Zuzko, tak. Len jedno slunečko na nebe.
3: Znáš co, ona še nabic i daku zboji, že še nikda nevida. Ta za to za ním tak strehne.
4: A čom še boji, pýtamce?
3: No tá, bo ja čula, jak jej stará mačová povedzela tak brídko, že bodajši dzivčila, dokiaľ len jedna vrana budze po švece lítac. Tá od vtedy ona nemá pokoja.
4: Milé východňare, daku ste še našli v tým našim hnešajším oblačku? I vy ste mali, abo mace, dakého pri sebe, co ho tak radzi vidzice, že by ste mu slunko prichylili?
3: No táto neplano, bo však co vy ozdaj horšie, jak druhé ľudze. Však každému slunečko jednak švíci. A keby še dachto čudoval, že čom akurát to ten abo to ta še vám páči, tam mu môžete povedzeť, že všetké sme rovné, bo len jedno slunečko na nebe. No a co še týka osobitne vás, milé východňarky, či už ste sebe takého blízkeho človeka našli, abo nie, ta ozdaj vám len nikto nepovid tak britko, že bodajši dzivčila, dokiaľ len jedna vrana budze po švece lítac. No a čom to britko? To sebe doraz vyšvetlíme, tak jak sebe vyšvetlíme i ostatné hnešajšie šarijské pripovídky. Keď dachto dakého tak rad vidzi, že by mu i slunko prichylil, ta tým še myšli, že ho bars rad vidzi, bo však známe, že slunko še prichyliť znieda. Takže tým še myšli, že taký človek by zrobil pre toho druhého možné i nemožné, tak še mu ten druhý páči. No tá, môžete še vy po tým čudovať, že čom akurát toto dvojoše dali dokopy, čom sebe takého abo onakého to tá bába vybrala. Nič še nenačudujece, bo každému še daco druhé pači a daco druhému vyhovuje. No a v tým nie je nikto ani lepší, ani horší, jak ten druhý. Všetky sme v tým jednaké, rovné. Ta však nenadarmo staré ľudze vydumali, keď še dachto na druhého povyšoval abo toho druhého ponižoval, že každému slunečko jednak švíci, abo len jedno slunečko na nebe. S obi dvoma pripovídkami še myšlelo, že sme sebe všetké rovné, i keď to dakedy tak vypatra, že jeden má vecej a druhý menej. No a na ostatek nám ostalo vyšvetliť sebe totu pripovídku, co še z ňu tak britko povedzelo, že bodaj dzivčila, dokiaľ len jedna vrana budze po švece lítac. No a vy dobre znáce, že jedna vrana budze po švece lítac môže tak na koncu šveta. Takže keď dachto dzivčecu tak britko zavinčoval, tam mu vinčoval, že by še nikda nevydalo. Ale ja vám tak britko nezavinčujem, tadze. Ja vás z oblačka vyprevádzim jak vše, so stotým našim, ostávajce zdravé, milé východňare, a s Božuškom.
1: Šarišský oblaček.

0: No ale potom povedz, chodívali ste aj na svadby a na zábavy hrávať.
1: Pravda, no zábavy a svadby, no to bylo stále, to bylo každý týdeň my sme... A tenkrát bývali svadby v pondelok.
0: Áno?
1: No a koľko razy sme mieli až 3 svadby jedno za druhým a to sme hráli celý týdeň až do pátka.
0: A vydržal si to?
1: No, to horší bylo ze ženou, tá, keď to musela doma vydržať. A musela krmiť konie a všetko možné a jezdiť na nich. No, ale tak to bylo.
0: Tak to bylo.

0: Výborný spevák. Nie je div, že sme sa potom točili len okolo piesní.
1: No, Klementu, a takto k muzikám si rád chodzíval, co?
2: Ej, veru rád, od malí.
1: Nepamatáš sa, že co si rozkázal?
2: O, vím.

0: Mí, že proč, že ukradel jsem na mjavě koně, už si jdu, mjavě ne pro ně, mjavě ne pro ně.
1: Klementu, ty jako takový zpěvák a chlapčisko sůcí, pravda? Kosírek jsi měl za širůchem, chozíval už na ty svatby zpívávat a tak rádi tě měli, nebo všady dovedel s veselost a dobrou náladu. Ale já si vzpomínám, že ty si tak kríkal, že jsi velice rád zaspíval takovou reskou pěsničku Švarná dzevčina. Pamatáš sa ešte?
0: Pamatám, ešte trochu tak vím, tak částečne, ale...
1: No spustí.
0: Jaká to je?
1: Švarná dzevčina. Aha.

Jméno Zdeňka Buriana je neodmyslitelně spjato s dobrodružnou literaturou, filmem i světem pravěku. Jeho ilustrace provázely čtenáře knih vydávaných hlavně od 30. do 70. let 20. století a dodnes si je pamatují i diváci legendárního snímku Karla Zemana Cesta do pravěku. Mnoho lidí si Burianovo jméno okamžitě spojí také s dinosaury a pravěkými zvířaty, která dokázal zobrazit s nebývalou věrohodností a výtvarnou silou. Přestože od jeho smrti letos uplyne 45 let, jeho dílo nestratilo nic ze své přitažlivosti. Badatele i milovníky umění dodnes fascinuje nejen jeho mimořádný talent, ale také schopnost propojit uměleckou představivost s vědeckými poznatky a vytvořit tak obrazy, které působí realisticky a živě. Proč je jeho dílo tak nadčasové? Na tuto a další otázky se vám pokusí odpovědět kurátor muzea Zdeňka Buriana Aleš Durčák a paleontolog Martin Kundrát. Při poslechu Českého magazínu vás vítá Lenka Samueli.

0: V malebném Štramberku, městě ležícím v okrese Nový Jičín v Moravskoslezském kraji, toho můžete objevit mnohem více než jen jeho známou dominantu, štramberskou trůbu. Ochutnat zde můžete typické pečivo z vůní perníkového koření nebo zavítat do jeskyně Šipka, která se zapsala do dějin objevem zlomku spodní čelisti neandrtálského dítěte. Jak říká Aleš Durčák, tento kraj se malému Zdeňkovi doslova vryl pod kůži.
1: Zdeněk Burián pocházel z Kopřivnice, kde se narodil 11. února 1905, ale vyrůstal jako malý chlapeček ve Štramberku na náměstí v domě číslo 38. Ten dům stále stojí a vlastně de facto nedoznal žádné změny zásadní. Je tam ostatně i pamětní deska na fasádě. Takže Zdeněk Burián patří jak Kopřivnici, tak Štramberku, ale je třeba říct, že pokud je o Štramberk, tak toto město mělo pro něj zcela zásadní význam. On si chodíval jako chlapec hrávat do jeskyně Šipka na lovce jeskyních medvědů a tak vlastně začala ta jeho záliba, nebo řekněme, takhle si našel pro sebe svět pravěku. Zdeněk byl kluk jako každý jiný. Posedlý touhou po dobrodružství a po romantice, po exotice. A ta zmíněná jeskyně Šipka, kde si hrával, tak si tam hrával nejenom na lovci jeskyních medvědů, samozřejmě, ale se svými kamarády tam trávil spoustu volného času a kluci si tam hráli prostě na indiány, na kauboje, na piráty a tak dále, čili prostě Burián byl opravdu kluk neposedný, řekl bych velice osobitý, se svým vlastním světem. Málo koho pouštěl do toho svého vlastního světa, ale pokud jej pustil, tak už to bylo vlastně navždy. Takže není divu, že Zdeněk Burián se záhy po odstěhování se z Kopřivnice a z tohoto regionu do Prahy přidal k tehdejšímu vznikajícímu trampskému hnutí. Tramping je československý fenomén, který nemá obdoby nikde ve světě, čili hnutí, které se snaží žít v přírodě, prostě volně, jsou to svobodomyslní lidé. A Zdeněk Burián takový opravdu byl a není tedy divu, že se v Praze jako mladý klučina, jako začínající student akademie, přidal k trampské partě. Původně se jim říkalo divocí skauti, ale potom později se vžil ten nový pojem trampové a tramping obecně. Takže Zdeněk Burián byl členem této trampské osady Arizona a tihleti kluci a potom později i holky byli docela drsní kluci, podobně jako Zdeněk Burián, to nebylo žádné ořezávátko, Zdeněk byl opravdu velice divoký kluk, ale s vynikajícím prospěchem. Nebyl to žádný šprťoun, kluk se spoustou zájmu a zálib a ty se v něm vlastně vyvíjeli jaksi organicky celý život, takže to dobrodružno, řekněme, šlo současně i s tím pravěkem od těch dětských let a Burián se pak vlastně celý život věnoval této tvorbě, čili byl vynikajícím ilustrátorem knížek s tematikou dobrodružnou samozřejmě, ale také s tematikou rekonstrukce pravěkého světa. Ale jeho celoživotním zájmem, Burianovým, to sice taky prorůstá do té tematiky dobrodružné, byla exotika, zájem o etnografii, přesně řečeno. Protože Burián měl takové zvláštní záliby. On byl sice jako všichni ostatní kluci, žili prostě, jak jsem říkal, byl to docela divoký, nespoutatelný klučina, hrál výborně hokej, fotbal a tak dále, krásně hrál na kytaru, ale měl zvláštní zálibu v etnografii, v národopisu. To byl jeho celoživotní koníček. Od 11 let si vystřihoval různé fotografie z cestopisů, z časopisů a tak dále. Dělal si obrovský archiv. Prostě Buriana fascinovalo, jak je to možné, že na relativně malé zeměkouli žije tolik národů, tolik rozdílných světů. Překročíte hranici se vlastní země a jste někde třeba úplně jinde. A ta fascinace vlastně v tou národopisnou tematikou, ta byla opravdu Burianovi, řekl bych, nejvlastnější, byl to jeho šálek kávy. A věnoval se tomu národopisu od 11 let, čili to je opravdu výjimečná věc, která si myslím, že se prostě málo kdy opakuje mezi jeho vrstevníky. A druhá jeho záliba celoživotní bylo portrétování. Burián si portrétoval v každé volné chvíli doma, samozřejmě rodiče, bratra, staršího, ve škole spolužáky, možná učitele, sousedy na ulici a podobně. Byl posedlý portrétováním a právě tyhle ty dva proudy jeho zájmu, čili portrét jako takový a národopisná tematika, čili znalost etnografie obecně, z něj učinili úplně nejlepšího ilustrátora knížek obecně vzato. Když dostal třeba zadání ilustrovat konkrétní knihu z konkrétního století, z konkrétního místa, bude vám přesně věděl, jak tam lidé chodili oblékaní, jaká byla architektura a tak dále. Čili v tomhle byl Burian prostě neopakovatelný a nenahraditelný. Prostě jeho jste nenachytali. Burian ty věci prostě věděl.
2: My chodívali spát pod železniční most, kousek za sebe.

0: veselá.
1: Na počátku 20. století žil Štramberg velmi intenzivním výtvarným životem a patřil k vyhledávaným uměleckým centrum. Mladý adept výtvarného umění se zde mohl při svých toulkách městem setkávat s umělci přímo v plenéru, což pro něj bylo bezesporu silnou inspirací a podnětem k vlastní tvorbě. Výrazný malířský talent prokázal malý Zdeněk už během docházky na obecnou a později i měšťanskou školu. Není proto divu, že si nadaný výtvarník brzy získal pozornost učitele kreslení, veřovického umělce Adolfa Pitr Bartoně. Právě on chlapcovi rodiče přesvědčil, aby zkusil přijímací zkoušky na Akademii výtvarných umění v Praze.
2: Julián byl neuvěřitelně nadaný kreslíř už jako malý chlapec a vlastně díky tomu byl přijat ve 14 letech na akademii. To se předtím ani myslím potom nikomu nepodařilo. A dokonce během zimního semestru přestoupil do druhého ročníku. A profesor Nechleba řekl, dejte ho toho Zdeňka do třetího ročníku. A jeho profesor Jakub Obrovský mu řekl, Zdeňku, ty jsi hotový malíř. Tobě je 14 let, ty už všechno umíš. Vlastně akademie tě nemá co naučit. Jak je to možné? Ale prostě ptejme se. A ptali jsme se, ale žádný z odborníků prostě to nedokáže vysvětlit, jak se to v tom klukovi během těch 14 let zrodilo. Kde se to v něm vzalo? Jak je to možné? Ten kluk opravdu všechno uměl, proto není divu, že vlastně z akademie odešel a začal se živit jako profesionální malíř a ilustrátor. A v 16 letech vyšla Burianovi první knížka, čili od 16 zahájil profesionální kariéru a živil se sám de facto prodejem obrazů a potom později ilustrováním knížek. Takže jak Burian sám říkal, já jsem byl všude dřív. V 5 jsem byl v první třídě, ve 14 na vejšce, v 16 jsem vlastně začal ilustrovat knížky a živit se ilustrováním a malováním obrazů. Čím déle jej poznáváme, tím je nám jasné, že Burian nám pořád uniká. My jsme tady s muzeem od roku 1992, ale ten člověk je pořád 2-3 metry před námi. My ho pořád objevujeme. Jeho život a jeho dílo je stále plné otazníků. Jsou tam nejasné věci. Burian byl extrémně rychlý výtvarník. Jeden z jeho citátů je, to, co mám dělat, vidím večer předem svým duševním zrakem do posledního detailu a druhý den to jenom dělám. No, proč teda nejsme my ostatní všichni taky malíři, pokud je to tak snadné? Není to snadné, ale prostě Burian to opravdu v sobě měl, celou kompozici jasně prostě otištěnou ve své chytré hlavě a druhý den to prostě tvořil. Čili Burian měl opravdu mimořádné schopnosti a já jenom věřím, že se jednou podaří nalézt odpovědi na ty otázky, kým vlastně Burian byl, co to bylo za člověka, jak je možné, že v jednom člověku se sejde tolik fantastických schopností, vědomostí a vlastností? Prostě druhý takový Burian není. Někdo se třeba věnuje tepalotvorbě, u nás je ve světě, jsou pokračovatelé a stejně byli i předchůdci před Burianem, ale všem těm malířům při vší úctě i těm současným žijícím něco chybí. Chybí jim ta uvěřitelnost. Ty obrazy jsou naprosto věrohodné, působí věrohodně. Tam není nic nadbytečné, nemáte prostě pocit u těch obrazů, že tam je něco navíc. Zase.

0: Vraťme sa späť na Štramberk k Aleši Durčákovi. Osoba Zdeňka Buriana je totiž také opředená rouškou tajemství. I přesto, že byl více než plodným umělcem, říká se o něm, že ho téměř nikdo neviděl, jak své dílo tvoří.
1: Právě protože ho neviděl nikdo při práci a ta práce vznikala velmi rychle, tak je složité si vlastně vůbec uvědomit, jak Burian ty obrazy vytvářel. Já jsem měl to štěstí, že jsem znal člověka, který za ním chodil za Burianem na návštěvy pravidelně 13 let a sám také maloval docela zručně, byť teda byl to amatér, ale chodil tam prostě na konzultace. Tak jsem se ho ptal, jestli během těch 13 let ani on nebyl svědkem vzniku obrazu. To přece není možné, jestliže se bavili o výtvarném umění, tak přece musel být svědkem vzniku minimálně jednoho obrazu, že by mu třeba Burian ukázal, jak to dělá. No a on mi řekl, že teda se to během té doby stalo pouze jednou, a to zcela náhodou, že byl opravdu jediným asi člověkem na světě, pravděpodobně, který byl u toho, když Burian tvoří obraz, protože odcházel z ateliéru a ještě stál v těch veřejích, jo? Nebyl v té další místnosti, ale Burian si toho nebyl vědom a stál zády k němu, takže si myslel, že tam je sám prostě z té místnosti. Už měl na štaflích našepsované plátno, vzal paletu a štětec a začal malovat podle toho svědka s takovou rychlostí, že se mu to zdálo neuvěřitelné, respektive měl dojem, že Burian štětcem sundává vrchní vrstvu a pod tím je hotový obraz. Nesundává nic, ale tak to rychle prostě vytvářel. A to svědčí, nebo to koresponduje s citátem, že prostě Burian to měl večer předem, tu kompozici, do posledního detailu ve své hlavě zcela jasnou, jo, prostě, nebo on říká duševní zrak, co to ale je, že? Takže on nemusel dlouze uvažovat, on to prostě velice rychle dokázal přenášet na plátno tu vizi, kterou měl z toho předchozího dne, nebo na papír, prostě kamkoliv jinam, jo, při té rychlosti, při té preciznosti, při tom obrovském množství detailů, které má v těch dílech, ač musel vědět, že to pak vyjde v té reprodukci malé, zmenšené, že vlastně řada těch podrobných detailů nebude vidět, jo, v té reprodukci. Tak přesto byl poctivý k sobě a k divákům a k čtenářům, že tam ten detail do toho třetího, čtvrtého plánu té ilustrace dal, přestože opravdu museli vědět, že to pak vyjde malé, zmenšené, zkreslené de facto o ničem. Jo? Čili Burian byl opravdu velice precizní, poctivý i v těch detailech. Teď ku příkladu se ukazuje s posledními aktuálními pokusy o oživení Zdeňka Buriana, nebo ne přímo jej, ale jeho díla pomocí umělé inteligence, tak se vlastně ukazuje, že to množství detailů a informací, které Burian v té tvorbě má, v těch ilustracích a v těch obrazech a tak dále, v těch kresbách, je zcela ideálním podkladem, jo? A už jsem viděl některé tyhle ty ukázky, je to docela sugestivní, ale samozřejmě Burian to vytvářel primárně jako obrazy a ilustrace, čili kdyby dneska žil, tak by asi se na to díval jinak. Ale to je taková zajímavost aktuální, protože ty pokusy tady jsou a Burian je proto opravdu docela optimálně připraven, právě protože to dílo je tak precizní a dokonalé a důkladné, že tam prostě máte pocit, že se opravdu díváte na video, jo, z pravěku, anebo video z divokého západu. A přitom vlastně se jedná o pokus o oživený vlastně formát Burianova díla. Jo. Každopádně jeho dílo je připraveno oslovit v tomto směru i současnou generaci, třeba těch, kteří by normálně knížky s jeho ilustracemi nechtěli nebo neměli čas číst, nebo prostě by to nezajímalo, ale najednou, když vlastně uvidí ty ilustrace a ty obrazy, které žijí vlastně de facto, jsou oživené, tak možná ta současná generace, tím mladší, tím budou lapeni, stejně jako jsme byli lapeni a stále jsme my starší, kteří jsme vlastně měli možnost vidět to dílo jenom v vozovkách, v těch knížkách a v těch obrazech v rámci výstav a podobně. Jo. Čili Burian má v tomto směru přesah, značný přesah a může ovlivnit velmi zvláštním způsobem, nečekaným svým způsobem vlastně opravdu, tu současnou mladou generaci, možná i tu nejmladší. Uvidíme.

0: obou respondentů jsem se nakonec našeho povídání zeptala, jaký odkaz ve Zdeňku Burianovi vidí. Čím je pro paleontologa Martina Kundráta stále živý?
1: Majster Burian začal profesionálne tvoriť od 14 rokov. Čiže ak to spočítame, tú dobrodružnú literatúru a praveku literatúru ilustroval takmer 60 rokov. Je to obdivuhodné dielo a veľmi ma teší, že práve naši českí kolegovia alebo česká verejnosť vzdala obrovskú poctu svojmu velikánovi aj v rôznych formách. Napríklad pomenovali po ňom prvého českého dinosaura Burianosaurus Augustae. To znamená, druhé meno je presne odrazom tej spolupráce s profesorom Augustom. Je po ňom pomenovaná planétka. Českí astronómovia neostali pozadu. V Kopřivnici nájdete ulicu, ktorá je pomenovaná vlastne po majstrovi Burianovi. V Štramberku máme múzeum Zdenka Buriana. Mnohí nevedia, že majster Burian nie je akademický maliarom, pretože neukončil školu výtvarných umení, ale nemusí byť akademickým maliarom. Stal sa maliarom svetového formátu. Myslím si, že to, čo najviac tešilo majstra Buriana, je tá odozva v tej verejnosti. To, že tie jeho obrazy ľudia mali radi, že v nich vyvolávali emócie a u niektorých tak obrovské, že sa rozhodli pokračovať. On vlastne motivoval alebo vytvoril, ani možno o tom nevedel, školu svojich následovníkov, ktorí v tej Českej republike a v zahraničí začali tvoriť, inšpirovali sa jeho dielom a pomáhali tomu paleoartu sa rozvinúť do plnej krásy. Dnes už máme vo svete stovky paleoartistov, ale meno Burian v nich veľmi silne rezonuje. A často pri pohľade množstva tých moderných výtvorov cítite toho Buriana niekde v pozadí.
2: Ja bych řekl to, co říkám dětem většinou, a to je zcela, řekl bych z mého pohledu, zásadní nebo dvě zásadní informace, dva takové návody, jak žít nebo z čeho si vzít příklad, pokud je o Zdeňka Buriana. Za prvé, Zdeněk vytvořil fenomenální dílo, které ovlivnilo spoustu jiných tvůrců, výtvarníků, režisérů, jo, prostě osobností obecně a zůstal normálním člověkem, obyčejným Zdeňkem Burianem. Jinými slovy, nehrál si na nic, byl to skromný člověk. Vždycky říkám, děcka, z toho si vemte příklad. A druhá věc, říkal jsem, že si hrával v jeskyni Šipka, no, v jeskyni medvědů a tam vlastně pro sebe našel svět pravěku. Jinými slovy, prostřednictvím dětské hry, někdy bych možná řekl hloupé dětské klukovské hry, se v něm probudil zájem o svět pravěku a možná i něco víc. On byl velice vnímavý kluk s obrovskou fantazií a obrazotvorností a ty dětské hry prostě v něm něco otevřely. A já často říkám dětem, děcka, jste ve věku, kdy si ještě můžete hrát, hrejte si, nevíte, kam vás ty dětské hry přivedou. Jednou možná budete jako Zdeněk Burian.
0: Vzkazuje Aleš Durčák.

A jsme u konce dnešního vydání českého magazínu, ve kterém byli našimi hosté. Kurátor muzea Zdeňka Buriana Aleš Durčák a paleontolog Martin Kundrát. Jsme rádi, že jste si udělali čas na poslech a věříme, že si nás naladíte i příště. Relaci pro vás připravila a od mikrofonu se s vámi loučí Lenka Samueli a mistr zvuku Michal Baláš. Vyrobila redakce národnostního vysílání Rádia Patria studio STVR Košice v lednu roku 2026. Přejeme vám příjemný zbytek dnešního večera. Chodě